0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Rádiu Vysočina.
1: Yes. Ready, girl?
2: Come on.

Some of them have run away to the hills and have no shelter.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
1: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
3: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
4: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: Ričnikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ričnikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty různé, v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy se můžete dočkat až 28 stupňů Celsia.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
2: No jo, přátelé, tak i sobota 7 hodin a k tomu 3 minutky. Za mikrofonem Filipa Kuba, přejeme vám hezké sobotní ráno, ale hlavně máme poslední prázdninový víkend, což je ideální čas na největší letní hity posledních 30 let. Co znamená, že Summer Party pokračuje celý tento víkend, sobota, neděle. A čím jiným to začít? Jestli už jste vzhůru, přátelé, což už je teda jako první výkon, tak si dáme sambu. Bellini. A za pár minut třeba Alex Warren, anebo Lady Gaga. My jsme Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, no hlavním tématem tohoto víkendu je jednoznačně summer party, jo? Protože, já nevím, jak jste si to užili ty prázdniny, ale teď už vlastně, Filipe, teď už můžeme mluvit trošku jako v minulém čase, že jo? Hodnotit to trošku. Jako neradi, ale jako děje se to. Jaké jsi měl prázdniny?
1: No je to neuvěřitelný, že už zase teda končej.
0: No.
1: Tak vzhledem k tomu, že já nemám děti zatím, tak já to tak neprožívám třeba tím, že prostě moje ratole zde do školy. Jo.
0: Sám si malé dítě takové.
1: Sám jsem malé dítě, já můžu říct, že nějak extra jsem si je neužil. My jsme nebyli po dlouhý době u moře, takže to je takový zvláštní. Zvolili jsme raději Rakousko a Moravu. No, zpětně bych asi k tomu moři jel. Přiznám se, že je mi to líto a jsem takový nenaplněn. Co tvoje prázdniny?
0: No, já vůbec nevím, že byly. Já si pamatuju, že byl červen a pak to mám v mlze a teď už jsme v září v podstatě.
1: Takže tak, příští rok budou zas.
0: Proběhlo to, ale můžeme se těšit. Přátelé, nesmutněte, jo? Samozřejmě některé děti se do školy těší, rodiče se těší o to více, že jejich děti jdou do školy, nebo tě nebudou mít už na hrbu, jo? Protože babičky už jsou unavené za ty dva měsíce. No, zásadní je, že summer party samozřejmě znamená ty největší letní hity za posledních 30 let, které budeme vybírat celý víkend až do nedělního večera. A máme tady jednu píseň, která vlastně originálně vznikla v roce 1966, tam je ten originál, ale pak si to půjčili Black Eyed Peas a taky Sergio Mendes a dali dohromady maškenádu. Tak si ji zahrajeme právě teď, pro lepší ráno, pro lepší sobotu a přidáme Lady Gagu. A to už za chvíli. 10 minut po 7. Dobré ráno.

0: sobotní ranní vstávačka s Lady Gagou a její Abracadabra. Posloucháte Hit Radio, kdo je vzhůru, ten píše na 777-937-777. Jako nevím, co máte napsat? Napište, jestli třeba vzhůru, jo? Nás to docela zajímá, nebo co si dáváte ke snídani? My jsme zatím s Filipem nic neměli, což mě celkem mrzí. Ty máš nějaký plán?
1: No tak můžu skočit do obchodu, když budeš štít. Co si navolíš, to ti přinesu v rámci mezí v okruhu 300 metrů tady od našeho studia.
0: Zapsáno, 7 hodin 18 minut, řekl Filip Lejček, já si to tady zapisuju. Ne, tak já si dám čtvrtý kafe a bude to v pohodě. Hele, co se týká další muziky, která je pro vás připravená, tak si dáme jednoho zubaře, kterého prostě přestalo dělat, nebo přestalo bavit dělat plomby a tak začal zpívat. To tedy samozřejmě byly 90. I v rámci naší summer party se dáme It's My Life a doktora Albana. A to už za chvíli přidáme k tomu Sabrinu Carpenter anebo Krištofy.
2: Hit Radio.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jeden půlnoční hřích. Hit Radio s vámi. Jinak děkujeme za zprávy. Máme tady pár nespavců, kteří trpí stařeckou nespavostí prý už od 5 hodin ráno. No a jinak děkujeme za pár fotek vaší snídaně. Jirka nám napsal, díky moc, ten má mimochodem vajíčka a koukám na to, to je rajče se sýrem, takže dobrou chuť v tom případě. Máme nejvyšší čas na to, aby jsme zjistili, co se děje okolo nás.
1: Ranní update.
0: To je tady Fíla, pojď.
2: Pojďme se podívat na ty strašně důležité zprávy. Takže za 35 milionů korun je na prodej byt v historické vile na břehu Komského jezera v severní Itálii. Před ním se odehrávala závěrečná scéna filmu Casino Royale s Danielem Craigem v roli Jamese Bonda. Odborníci označují nabídku za jedinečnou šanci pro milovníky agenta jejího veličenstva a nejen pro ně. Muž z Utahu natočil zvláštní změnu cen na objednávkovém terminálu ve fast foodu na letišti. Ten u dvou nápojů zvýšil cenu poté, co se zákazníci rozhodli nenechávat spropitné. Řetězec i provozovatel restaurace tvrdí, že šlo o technickou chybu.
0: Jasně.
2: No a jako neuvěřitelný dobroděj se projevil francouzský ochránce zvířat, který od restaurace odkoupil právě vyloveného humra jen proto, aby jej pustil zpět do moře. Nebylo to laciné, ale stejně jako by to udělal můj kolega Kuba Urban, tak za něj zaplatil 300 eur, tedy nějakých 7276 korun a mohl jít s dobrým pocitem domů.
0: Je to tak, já to dělám pravidelně, chodím na humří snídaně. Takže děláme to pravidelně. Je pravda, že naposledy, když jsem to udělal a hodil jsem ten steak do vody, vůbec neplaval.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
2: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Hit Radio. Hit Radio.

세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시던 더

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, v ranních hodinách na východě území až zataženo a srážky četnější. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách na maximech kolem 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
0: Právě teď startuje další 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: Tak asi je, nakonec prázdnin, tady musí být summer party, aby jsme si ještě užili to léto. A summer party u nás na Hit Radio znamenají ty největší hity za posledních 30 let. S vámi Filip a Kuba, no a ze všeho nejdřív taky Cyril.

0: Přejeme dobré ráno, to sobotní a téměř zářijové. Říkám to nerad, ale platí to prostě. Máme před sebou poslední víkend, který jsme načali společně na Hitrádiu. Poslední prázdninový víkend, ne poslední víkend definitivně, prosím vás. No ale zásadní je, že Summer Party je ten důvod, proč vybíráme ty největší hity za posledních 30 let, ty největší letní hity. A teď se přesuneme do roku 1995. Zásadní otázka, co jsi dělal v roce 1995?
1: Mně byly 4 roky.
0: Ano, to znamená, že už si jistě přemýšlel o své vysokoškolské kariéře.
1: Přesně
0: třeba.
1: Tak, tu jsem samozřejmě nenaplnil. Takže nevím, pravděpodobně jsem někde jako běhal, no, za dozoru rodičů u baráku. Co jsi dělal ty?
0: Okolo klepadla.
1: Běhal jsi okolo klepadla, jasně.
0: No to je zásadní.
1: To byla taková prolejzačka, že jo, klepadla. No, a potom, když se odstranili ty spodní části časem, tak jsme hráli takovou přehazku, se to jmenovalo.
0: Ano, ano.
1: Prostřední klepadlo jsem musel přehodit, tam to byly brány. Určitě to spoustu posluchačů zná.
0: Jako klepadlo bylo vždycky takové místo, kde se slézalo celé sídliště, jo, a taky několikrát, a já jsem toho důkazem, třeba tady na hlavě, kdyby se podíval pod vlasy, aha, tak mám takovou jizvu a ta je taky od klepadla, jo.
1: Tak ono to bylo poměrně tvrdý,
0: je
1: jo,
0: to tak.
1: Poctivej kov ještě.
0: No tak v roce 1995 já jsem nastupoval, tuším, do první třídy základní školy, jestli jsem to spočítal dobře, no a hlavně, tehdy se hrála jedna zásadní věc, která v podstatě chci říct, že udělala jméno Shagimu, minimálně tady u nás v České republice. Píseň, na kterou se nezapomíná, píseň, která má letní vibe a píseň, která nesmí chybět tady u nás na Hitrádiu v Summer Party. Přátelé, tohle je bomba.

0: My jsme Hit Radio a tohle je sobotní ráno, lehce po 8:45. No a další velké letní hity budou následovat za pár minut. Máme Summer Party a vybíráme to nejlepší za posledních 30 let. Dáme si Venga Boys a Šalalalala a dáme si taky Xyndla X a jeho poslední vlastně novinku, která se jmenuje Dovolená. Mimochodem, my už jsme to řešili, jak jste na tom s dovolenou vy. Já jsem našel jednu zajímavou statistiku, Filipe, protože představ si, že letošní průzkumy ukázaly, že 53% dovolenkářů chtělo jet výhradně do zahraničí a jenom 34% pouze po Česku. A to moře, který ty si letos vynechal, tak vyhledávalo 48% všech Čechů. To znamená, že ve většině vlastně. No. Jsi nebyl u moře.
1: No ale tak nedalo se nic dělat, respektive já jsem si letos řekl, že tady je taky vedro a že vlastně nemám chuť jet v té sezóně moři. Tak nevím, jak to máš ty, protože ty pěkný místa, které jsou třeba minulý rok na Majorce, který znám z Instagramu, no tak ty tam ale přijdeš a ta realita je jiná než na fotce. Deštník na deštníku.
0: Ano.
1: A vlastně se mě to hrozně nelíbilo.
0: Mě povídej,
1: kvůli těm lidem.
0: Já byl na Santorini. Jo, jako ne letos, ale loni.
1: A taky v sezóně, jo?
0: Ano, taky v sezóně. Už to nikdy neudělám, samozřejmě. Jinak tradiční souboj pokračuje, kdyby vás to zajímalo, co se týká nejoblíbenějších destinací, jo? Tipni, jak jsme na tom. A nebuď prvoplánový.
1: Jako Praha přímo?
0: Ne, myslím tím, jaký zahraniční destinace jsme si vybírali na dovolenou.
1: Jo, takhle. No tak já si myslím, že to bude Egypt. Egypt, Turecko a Chorvatsko bych typoval. A Řecko, tyhle čtyři, nevím, jak to je.
0: Tak jo, trefil si dvě. Itálie, 12%. Chorvatsko, schodně 12%. A pozor, Španělsko.
1: Španělsko.
0: 10% z nás si vybralo Španělsko. A pak už ty procenta samozřejmě klesají. Takže to je k dovolené a dáme si za pár minut X in Likes.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ano, i dovolená Xindla X patří na naší summer party. To je víc než jasný. Vzpomínáte na Dovču, nebo vás snad ještě čeká? Dejte vědět a vysílejte s námi 777-937-777. Hezké sobotní ráno i v 8:30 a pojďme na to nejdůležitější, co se děje okolo nás. Fila a ranní update.
1: Ranní update.
2: Africká želva Molly, která žije v Kanadě jako domácí mazlíček, se na konci července vydala do světa. Všímaví návštěvníci přírodní rezervace v provincii Manitoba naštěstí začali hlásit její pozorování a tak se Molly nakonec po 2-týdenním výletu mohla vrátit ke své majitelce. Ušla na želvu neuvěřitelných 20 kilometrů. To by bylo i pro nás neuvěřitelných 20 kilometrů. Jdeme dál, Berlín, Brighton a Amsterdam, to jsou tři evropské metropole, které se dostaly do první desítky žebříčku nejlepších měst světa pro noční život. Sestavil ho magazín Time Out a asi nikoho moc nepřekvapí, že vítězem je Bangkok.
0: Aha.
2: Byl jsi v Bangkoku.
0: Neviděl jsem jenom pařbu v Bangkoku. To mi
2: já
0: asi
2: tam
0: stačilo,
2: byl a můžu to potvrdit, že opravdu tam není radno jezdit takhle na noční život. Tak pojďme trošku do naší branže, protože moderátorka ranní show Dominik Dillonová je matkou dvou malých holčiček a péče o něj dává docela zabrat. To není ještě tak zajímavý, ale na konci července i tak kolegové i diváci mohli zahlédnout v televizi, jak si přímo ve vysílání na chvilku zdřímla. Od zaměstnavatele i veřejnosti se jí však dostalo značné podpory. Tak nevím, Kubo, kdybys tady usnul třeba, jestli by nás šéf Michal tě třeba pochválil.
0: Ne, mně se to stalo. Je to... No, dobrých 10 let zpátky, co jsem opravdu usnul ve vysílání. Bylo to na Hit Radio.
2: Jakože v půlce vstupu, jo?
0: Nebylo to v půlce vstupu, bylo to mezi jedním a druhým vstupem. A bylo ticho, zavládlo a já vím, že jsem ohlásil, že je 7 hodin ráno. A pak bylo dlouho ticho a já jsem se probral až v 8:30. A můžu teda říct, že žádný slitování se mnou tehdy neměli. Pak jsem platil pokutu, jo? Vlastně asi jedinou, kterou jsem za kariéru udělal. Takže se to stát může.

0: Nickelback. A taky sobotní ráno u nás na Hit Radio. Přátelé, máme summer party, máme poslední prázdninový víkend a tak se vlastně s tím létem trošku rozloučíme, protože jak jsme ho začali, tak ho vlastně skončíme. To znamená pořádnou porcí velkých letních hitů. Summer party až do nedělního večera, no a já vám můžu slíbit, že vybereme jednu jako letní, ale to je letní paráda. La Isla Bonita od Madony. Zpívala i Ilona Čáková, jestli si vzpomínáte. Tak tohle bude za chvíli, tomu přihodím třeba klubovou klasiku od Rogera Sancheze a tak dále, tak dále. To všechno už za chvíli.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
3: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
4: Tušky, sešity, penály, anebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
5: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
4: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem ji našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
9: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
10: Březová. Kdy je učitel za hvězdu?
11: Když vezme děti na Březovou. Březová.
10: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
11: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou. Březová.
10: Resort Březová.cz.
0: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Dnes očekáváme polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Teploty v Čechách až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: No to je jasná věc, přátelé, máme po 9. hodině, hezkou sobotu. Kuba Urban, Filip Lejček, vaše ranní dvojka, to nejlepší, co jste mohli dostat dneska. No a protože máme summer party, přátelé, tak vzpomeneme na rok 2000. King Africa, La Bomba!

0: David Guetta, tedy svým Satone Senai, to je další muzika, kterou jsme vám přinesli dnes v sobotu dopoledne nějakých 10 minut po 9. hodině. Tak hezké vstávání, hlavně dobré sobotní ráno, to poslední sobotní ráno, které si můžete užít ještě o prázdninách. No a mám tady jeden vzkaz, moc zdravíme do Chorvatska, je vidět, že řada z vás ještě vyrazila na dovolenou, jo. Zdravím vás všechny z chorvatské Vodice, kde vás poslouchám celý den. Díky za to, jak hrajete a díky za vaši společnost, píše nám Luďan, takže Luďku moc tě zdravíme, díval jsem se rovnou, jaké tam máte počasí v Chorvatsku ve Vodici. Prosím tě, 28 stupňů dneska, což bude velmi podobné tomu, co budeme mít tady, že jo.
1: Jo, na jihu Moravy jsem hlásil až 28 stupňů, takže tady se ukazuje znova, že jako v Česku je krásně taky, ale užij si samozřejmě dovolenou.
0: Ano, Luďku, užij si to a u nás je úplně stejně, takže si tam vůbec nemusel jezdit, ale zásadní je, ty jsi začal s tím jihem Moravy, ano, včera, možná na řadě míst jako vyprošený déšť, který byl ale trošku intenzivnější než normální déšť, protože nárazy větru přes 60 km za hodinu a prosím tě, z Rakouska k nám doputovala supercela, jo?
1: Jakože z vězení se vytrhla celá a přilítla k nám.
0: Ten vítr byl tak zásadní, že prostě nám přinesl
1: i celu,
0: která byla ovšem větší, takže to byla super cela. Takže včera jako hodně prošelo, prý padaly i nějaké kroupy. Já jsem tou dobou byl na D1, musím vám to potvrdit, jako bylo to celkem brutální. No a jestli vy jste včera zažili nějaký déšť a někde jste zmokli, klidně dejte vědět a vysílejte s námi na 777-937-777. Zásadní k tomu dnešní sobotnímu dopolední, tak máme samozřejmě ty letní hity. Měl jsi někdy plakát Jennifer Lopez někde vystavený?
1: Ty jako líbila se mi vždycky, ale Jennifer Lopez jsem neměl. To jsem měl třeba i Lunatic, ale J.Lo ne.
0: Děkujeme
1: za,
0: děkujeme za přiznání. Já měl J.Lo, jo, a jako pojďme si říct, jo, teď jsem se nedávno díval na její Instagram, jo. Ty vole, ta holka vůbec, ale vůbec nestárne, jako. Domů bych ji asi nechtěl, jenom bych se na ní díval třeba.
1: Já bych tu kreditní kartu jejich si půjčil.
0: Já mám pocit, že nevaří a neuklízí. No nic, Jennifer je tady.

0: Hezké dopoledne, ze sobotní dopoledne u nás zítra rádia. Máme takový speciální vzkaz, prosím vás, přišla nám zpráva od Leonky, která normálně s vámi vstává každý víkend v sobotu a v neděli, ale protože míří na Hrady.cz, na Bezděs, jo, kde se vlastně uzavírá ta sezóna, tak nás teď poslouchá a jede pracovat někam jinam. A měli bychom pro ně nějaký vzkaz? Třeba jako nevracej se.
1: No takhle, já to beru jako bych tady byl prostě bez svojí starší sestry, jo.
0: Ano.
1: Zdůrazňuji starší, protože samozřejmě já jsem ten mladej tady, že jo. No a chtěl bych Lonce samozřejmě zkázat, ať se jí dnešní den vydaří krásně a už nechoď, no.
0: Takže ano, starší sestru nahradil kamarád ze školy, který si přišel hrát s počítačem
1: Kubík.
0: Tady. A nám je tady jako fajn, takže Leonko, moc tě zdravíme, zvládni to prosím tě. Zítra už je tady, ne, že jo?
1: Já nevím právě někdy, kdy tady je. Já jsem ani nevěděl, že tady není dneska vlastně.
0: Jo, to bylo hezký překvapení dneska. Takže zítra se na Leonku můžete těšit, jo? Život je prostě pohoda a taková pohoda a jahoda patří i k létu. Summer Party pokračuje, dáme Miraj za chvíli.

Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Summer Party na Hit Rádiu. Hit Rádio Vysočina.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: S jednou pohodovou jahodou vám přejeme krásnou sobotu a hezkou summer party. Přesně tak, ty největší hity posledních 30 let, které nám připomínají léto, si dáváme poslední prázdninový víkend. Mimochodem dorazily tady dvě zprávy od posluchače Davida, který byl rád za to, že zapršelo včera, protože porostou houby. A teď mě zajímá, jak moc velký houbař jsi.
2: Já děsný. Já, občas jdeme, mě to baví tak 30 minut. Já mám rád strašně ten klid, ale když do toho klidu dorazím, tak vlastně zjistím, že mě to moc nebaví. Tak nevím, jestli ty chodíš na houby, já mám hlavně i tu smůlu, že moc nikdy žádnou nenajdu. Potom řešit, jestli je to vlastně jako jedlá houba nebo není. Mě to osobně moc neoslovuje.
1: Já jsem právě ve fázi, že jako nevidím ty houby a je mi úplně jedno, jestli je jedlá nebo nejedlá. Já mám radost z toho, že já ji ani nemusím brát domů do košíčku. Já mám radost jenom, když ji vidím, jo? Ale buď mám teda volšový oči, že to prostě nezvládám, ale já je nenajdu. Prostě. A nebo se přede mnou skrývají. Mají hnědý kloboučky prostě a jako vždycky se schovají a pak zase jako vylezou. Je to... Já bych celkově podle mě nedokázal udělat ani smaženici, že bych nepřinesl materiál prostě.
2: Já jsem teď přemýšlel chvíli, jak jsi mluvil o tom schovávání, jestli nemluvíš o jiných houbičkách tady.
1: Ty člověče, nevím, jestli jsou v českých lesích někde. Možná jo, kdybyste náhodou měli nějakou hezkou lokalitu.
2: Tak to bychom začali, to by se nám líbilo s Jakubem, to bychom šli rádi.
1: Ano, osvědčené tipy samozřejmě posíláte na 777-937-777. No, dáme si vzpomínku na rok 1997 na kapelu Mr. President, která v 90. byla jako nesmírně populární. Všichni známe já Coco Jumbo, ale samozřejmě Mr. President není jenom Coco Jumbo a my si vzpomeneme na single, který je typicky letní, pozitivní a jmenuje se Happy People. Summer Party Hit Rádia pokračuje, tady jsou Mr. President. Shalala.

0: dobrou letní muzikou vám přejeme co nejpříjemnější sobotu. My jsme Hit Radio a nabídneme vám samozřejmě další velké letní hity. A budou následovat třeba taky čerstvé zprávy, na nich se úplně vyšívá teďkom. To je, jak kdyby si měl dvě jehlice a už to celé připravoval, že jo?
1: Přesně tak.
0: Bude to s jelením vzorem aspoň?
1: Bude tam srnčí vzor, nevím, jak vypadá ještě, ale já to vymyslím.
0: No, každopádně, jaká muzika nás čeká? Když už jsme říkali, že máme tu summer party, tak vybíráme vlastně ty největší letní hity. A upřímně, tohle byl hit, který já jsem teda, tuším, 2 nebo 3 roky zpátky jako nemohl dostat z hlavy. A když jste si otevřeli sociální sítě, tak to bylo úplně všude. To bylo doprovod jako jakýhokoliv reelska, na TikToku to lítalo furt. Pamatuješ na to?
1: Já to tam měl taky, my jsme byli na Zakintosu,
0: no.
1: A já to tam dával furt prostě a koukáme, teď zapomínám ty názvy, prostě hotelový bazén, jo. Teď jsem skákal šipku do bazénu a jak jsem dopad po tu hladinu, tak jdem, makeba, makeba.
0: Ano, digitální tvůrci.
1: Dával jsem jako taky?
0: Jo, jako mě to vlastně jako bavilo. Pak to teda zmizelo jako lusknutím prstů, jako ta písnička.
1: Já udělám dneska storíčko, dám tam makebu.
0: To je jasný. A celou písničku uslyšíte už za chvíli.
2: Hit Radio.

0: Freedom. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Sobota přinese polojasno až oblačno, zejména na horách, ojediněle s přeháňkami, večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty v Čechách, mírně ta predikce stoupla už na 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy zůstává maximum 28 stupňů Celsia.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: No a jsme v tom až po uši, jasně, léto končí, prázdniny končí, ale my pro vás máme Summer Party až do konce neděle, 30 let těch největších letních hitů a teď jeden, kde se naučíme počítat. Od Rickyho Martina.

0: mě nečekej, Verona a taky Hit Radio, to sobotní.
1: Tak pojďte s náma šlapat zelí.
0: Bylo taky v nějaký písnice od Verony. No nic, prosím tě, zjistil jsem jednu zásadní věc, dneska je 29. srpna, přátelé, poslední tedy prázdninový víkend, ale to s tím nesouvisí. 29. srpna roku 1997 byla ve Spojených státech založena firma Netflix. To znamená, že dneska už je to dlouhých 29 let, co existuje Netflix. Je teda pravda, že původně měl vlastně úplně jinou podobu, protože původně to vlastně byla služba, která pro předplatitele fungovala jako půjčovna DVDček. Takže vy jste si na internetu vybrali nějaký oblíbený film, zadali jste to a kurýr vám následně doručil ten film na tom DVDčku až domů, jo, pak jste se na něj podívali a dokonce tehdy to bylo přelomový v tom, že jste si ten titul mohli vlastně půjčit na neomezenou dobu, ale podmínkou bylo, že když jste si chtěli půjčit něco novýho, tak jste museli ten původní vrátit, jo. Dneska ten Netflix funguje úplně jinak a je to totální fenomén, ne?
2: Jako rozhodně. Já se jenom přiznám, že už je tam toho vlastně tolik, že já vždycky nevím, co si dřív pustit, tak si nakonec nepustím nic.
0: No hele,
2: mám takovou jako nemoc.
0: V tomhle máš pravdu. A vlastně docela je to problém nás, to znamená České republiky. Protože podle obvyklých statistik je to vlastně pro jednotlivé země trošku jiný, jo? Od 4,5 až do 6,5 tisíce audiovizuálních děl v jednotlivých zemích. Ale pozor, my jako Česká republika se řadíme do pětice zemí s nejširší nabídkou. Máme tam 6742 filmů, seriálů a dokumentů.
2: Neskutečný.
0: Ne, ale to si nevybereš prostě.
2: Jsou tam jako zajímavý, mně se hlavně líbí jako sporták, jsou tam hodně teď příběhy a sportovní dokumenty o tenistech, fotbalových trenérech a podobně. A teď jsem si tady vlastně ještě našel, že v Čechách bylo, nebo respektive to spuštění bylo v roce 2016, ale taková ta lokalizace a čeština v roce 2019, tam přišel prý nějaký zlom na podzim tohohle roku, že přinesl kompletní české rozhraní, titulky a dubbing a začal přidávat i české filmy, takže 7 let je to tady tak jako naplno v Česku.
0: Zvláštně to je tak hezky, že jim to vyšlo vidět na ten covid.
2: Náhoda?
0: Náhoda, nemyslím si. Tak vy všichni, kteří máte dneska doma Netflix, až se budete rozhlížet po tom, co si dneska pustíte, tak máte tam asi zhruba 7000 možností, co si tak jako můžete vybrat a vzpomeňte si na to, že dneska už je to 29 let od založení Netflixu. My ovšem u nás na Hit Radio máme Summer Party a dáme si Sunroof. Tohle je typicky letní píseň a ty další budou následovat. Hezké dopoledne, Hit Radio je s vámi. We'll be right back.

0: Vybíráme ty největší letní hity, protože my máme summer party. A tak si dovolím připomenout jednu kapelu, která patří jako k totálně zásadnímu zlatému fondu, řekl bych, druhé poloviny 80. a vlastně celých 90. let. Oni to zvládali i po roce 2000, byli prostě neuvěřitelní a skvělí. Jmenují se Roxette. Tohle je prostě krásné červnové odpoledne. Jak si představuješ červnové odpoledne? Co by v něm nemělo chybět?
1: Aspoň v mém ideálním samozřejmě poslech hit rádia. Pak jistě. Až si budu chvíli odpočinout přece jenom od muziky, tak si pustím nějaký ten fotbálek, no a nějaký to grilováníčko a drinčík večer.
0: Grilování, to mě úplně přesně napadlo, protože v tom červnu to už je jako ideální. A June Afternoon, hele, k tomu posloucháte Roxette, my si je dáme už za chvíli tady u nás. Summer Party pokračuje, tak hezkou sobotu.
2: Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Summer Party na Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Robin Schulz, Million Good Reasons. Ano, máte milion dobrých důvodů, proč poslouchat Hit Radio. A to i krátce po půl jedenácté. Tak stále, krásné dopoledne, to naše summer partyové, protože vám hrajeme ty největší hity za posledních 30 let. Největší letní hity za posledních 30 let. Já ještě lehce k počasí. Našel jsem zprávu, kterou, pokud byste se řídili jenom nadpisy, což teda já občas dělám, jo, že jsem i línej to rozkliknout, tak byste se moc divili. Je to z novinky.cz, je to docela v pohodě. V Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. Takhle zní nadpis.
1: No a co si pod tím představuješ teda z toho nadpisu?
0: Já jsem si chvilku říkal, toto jako někdo nechal zaplít teda celou noc, nebo ten, co? No nakonec tam samozřejmě zjistíte, že v oblasti Bodamského jezera a Lichtenštejnska se udržel ten meteorologický jev, který je zvaný fén, a proto tam bylo celou noc kolem 30 stupňů Celsia. Ale když si vezmete jenom nadpis, tak v Alpách bylo kvůli fénu celou noc kolem 30. To si myslím, že je velmi zajímavý. Já skoro si říkám, že jeden fan by to asi nezvládnul.
1: Nebude to tak ten zvaný clickbait?
0: Ano, tohle je určitě clickbait.
1: Takže no.
0: A vidíte? Udička byla nahozena a Urban se to chytil.
1: Urban se chytil, ano.
0: Tak prosím vás, až si to budete někde takhle scrollovat a hledat nějaký informace, tak nebylo to kvůli fénu, jakože ho někdo nechal na pokoji v hotelu za play a pak bylo celý kalpat kolem 30 stupňů, jo? Tomu nevěřte. Eva Farná nás čeká za chvíli, neříkej, co má se stát, dáme si taky Lounge Moneyho, ale ze všeho nejdřív jedno Bailando. Bailando je vlastně typicky letní záležitost a nesmí chybět tady u nás na Hit Radio v naší summer party. Je to ovšem Bailando od Enrique Iglesiase, který je připraven právě teď. Přejeme vám hezkou sobotu, tady Kuba a Filip a doufám, že se máte skvěle.

0: Tohle je taky píseň, kterou jsem teda dlouho neslyšel. Lunch Money Lewis a jeho Bills právě teď u nás. Sobota a Summer Party Hit Rádia. A pozor, blíží se nám 11. hodina. Což klidně může znamenat, že už dneska máte rozhodnuto, jaký bude obídek, a přesně to nás s Filipem zajímá, protože budeme hrát písně na psání, písně k obědu a možná právě písně k tomu, aby se vám lépe vařilo. Co by si dneska dal?
1: Já bych asi takhle přemýšlel, jako možná zavítáme, tady máme skvělou indickou restauraci kousek od rádia, asi tak 30 metrů. Takže já si dám indickou, což asi málo kdo řekne, protože když tady je Lea, tak je to vždycky kaše a řízek, jsem to spojil.
0: Ano.
1: No a tu mám taky rád, ale dneska indickou. Co bys si zdal ty?
0: Přemýšlím, jak si řekl kaše řízek, já bych si dal ta holandský řízek třeba.
1: Holandský řízek. A ten mi taky chutná trochu víc.
0: No, tak vy se nám určitě po 11.

0: rádio a přejeme vám skvělé dopoledne, to sobotní s datem 29. srpna, ale hlavně summer party, která pokračuje i za chvíli. Taky zprávy tady budou.
1: Hit Radio. Hit Radio. Everybody get up.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
1: Pokud jste se těšili na sobotu, že bude krásně, těšili jste se správně. Dneska bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami a večer se bude na západě Čech vyjasňovat. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na Moravě až 28 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: No jasně, to znamená letní hity za posledních 30 let, ty největší a nejlepší. A k tomu i vaše písně, které vám tak nějak zpříjemní ten čas, než budete obědvat. Co dneska vaříte? Dejte vědět na 777-937-777. Dneska, v sobotu, s vámi i po 11. Kuba a Filip, tak doufám, že se to užíváte. A tady je Luis Fonsi. Hey!
3: Fonsi!

0: už máme summer party, tak k tomu samozřejmě nesmí chybět tahle píseň Bailando od Luny. Posloucháte Hit Radio, přejeme vám dobrou sobotu a hezký dopoledne. No a 777-937-777, to je to správný telefonní číslo, který můžete využívat k tomu, aby jsme vám zahráli něco k vašemu obědu a že se urodilo, přátelé. Zdravíme do Husic u Prachatic. Wendy nám píše, že si prý užívá pěkného počasí a tak dnes budou grilovat. Neříkal jsem to, že je nejvyšší čas na to vlastně ještě udělat takové ty věci, které můžete udělat o prázdninách a k tomu prostě grilování patří. Takže dneska bych to tak viděl. Jestli máte příležitost, já bych to udělal.
1: Já budu grilovat taky dneska, až k večeru teda.
0: Ano.
1: Jenom tak přemýšlím, co koupím, nevím, jestli máte vy posluchači stejný problém, ale jak už jsem trošku jako přegrilovaný letos, tak nemám už inspiraci, co na ten grill hodit, protože vepřovou krkovici to už nemůžu ani vidět. Takže přemýšlím nějaký burgříky, ty jsem měl jenom dvakrát letos, že bych udělal. Tak jestli třeba máte nějaký tipy, když už jsme u té hodinky vaření,
0: ano,
1: tak to můžeme trošku změnit na grilování. Nějaký zajímavý tipy něčeho, co třeba jste nepředpokládali, že by na grilu chutnalo skvěle, ale moc vám to ladilo, tak budeme rádi za tipy tady i pro ostatní.
0: Mimochodem, ty jsi na sezonu pořídil nový grill.
1: Ano.
0: A jak jsi s ním spokojený zatím?
1: No, výborný, prostě ale otočím tlačítka, pak už je to samozřejmě na kuchaři, tam je problém občas, ale grill fantastický, jako hele, já na něj vlastně z obýváku vidím vždycky, já jsem si nekoupil ani plachtu, abych na něj viděl, takže to mi stačí, že je krásný.
0: Aby tě to lákalo vlastně.
1: Přesně, plní funkci, bomba mi nedošla za celý léto, takže to je hlavní.
0: Tak pojďme dál, protože vaše tipy už pomalu ale jistě chodí na 777-937-777, dáme si mi raje oči. A je to samozřejmě od Toma, aby se mi dobře dělal oběd a na oběd dělám těstovinový salát s tuňákem a se zeleninou. A malý tip, 18. září bude ve Valašském Meziříčí, prosím tě, ve Valmezu, tam bude zpívat Rytmus.
1: To je tip k obědu, jo?
0: No jasně.
1: No, tak to, ale já jsem poslouchal Rytmuse hodně teda, takže asi dojedu do Valmezu.
0: Není problém, 18.9. tam bude. A jinak teda těstovinový salát s tuňákem je dnešní první jídlo, které děláte, a ty další nám klidně můžete psát, jo? Tady jsou Miraj a Oči, za pár minut si dáme taky napsání, budou Placebo, David, Petra, Dita a Žeriček z Jundrova nám píšou a ten vzkaz přečtu už za chvíli. Jsme Hit Radio.

0: Placebo právě teď u nás na vaše přání, protože mezi 11. a 12. prostě hrajeme k obědu přesně tak, jak si diktujete. Mimochodem, krásnou sobotu, borci, Holanďany s kaší jsem měl minulý víkend a k tomu naše kvašáky a taky kozí rohy. A tento víkend jsou u nás hody, takže na oběd zelňačka a banda všemožných jednohubek. Až na večeřu pěkně svíčková a karlovarský knédl. Vidíš to?
1: Tak to děláš chutě. Teda zelňačka mě neoslovuje, ale svíčková s karlovarským knédlem, to bych se jí stavil.
0: A zajímá mě teda sousloví banda všemožných jednohubek.
1: Je to teda, ale představu si jako banda, že to prostě může být třeba jako česnekovka, tamhle to bude prostě jako tuňáková pomazánka, jako různý, víš? Prostě banda pomazánek.
0: No, hlavně, aby to... Hlavně, aby to nebyly takový ty kouzelný jednohubky, že už jsme tady dneska se bavili o těch jako houbičkách.
1: Pozor na to,
0: prosím vás. Tak, za chvíli budeme hrát samozřejmě další muziku, mimochodem další zprávy od vás, který chodí na 777-937-777. Vařím čočkovku a taky smažený květák s bramborem a jogurtovou tatarkou, výtečně. Děkujeme, že tu jste, bylo nám potěšením dneska. Mirka zdraví, vaří jenom lečo s domácími produkty. Sleduj, jo. Klobáska, paprika, rajčátka, cibulka a vajíčka.
1: Klobása je taky domácí produkt.
0: Říká ještě tady Mirka, že to hezky voní. Cítíte to přes to rádio? Já teda jo, trošku.
1: Mirko, takhle, odsamcať, jo. Řekli jsme, pište nám, co vaříte, ne, jestli to voní. My máme hlad tady, to není fér.
0: Summer party, Hit Radio pokračuje i za chvíli.
2: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Summer Party.
0: Hitrádio Vysočina.

0: ahoj, právě děláme krkovičku na leču a jako přílohu dáváme těstoviny a chtěli bychom k tomu zahrát Ega s Robertem Burianem. Žijeme len raz. Šlo by to? Tyjo, tipuju, že by to snad i šlo. Posloucháte Hit Radio a naší summer party a tohle je prostě jako letní záležitost par excellence. No a první půl hodinku vlastně máme za sebou, tyjo, utíká to utíká a máme tady spoustu zpráv o tom, co připravujete dneska na oběd. Stáňa nám píše, prosím tě, červené curry, kuře, jasmínová rýže, jak se na to tváříš?
1: To se ptáš mě teď,
0: no.
1: Jo? Jo,
0: teď no, tak to nikdo jiný tady není.
1: Co je vlastně pravda, čekal jsi, nikdo není vedle. Ne, to se mi líbí tady to, mám rád, čím dál víc přicházím na chuť takovýmhle jídlu.
0: Dobře, jo. Máme tady králík domácí na koření se zelím a k tomu nočky polévka s játrovými knedlíčky. Co říká náš gurman?
1: Já králíka nejím, no.
0: OK.
1: Ale dobrou chuť.
0: Kotlíkový gulášek od Jany.
1: Jo.
0: Naprosto v pořádku.
1: Ano.
0: A Raduš, ta je v podstatě s námi na jedné vlně. Taky mi nedělá vůbec dobře poslouchat, kdo co vaří. Jsem v práci a mám hlad. Budu vařit až po 14. hodině. Raduš, jsme v tom s tebou, jo? Věř, že my tady trpíme teda jako velkolepě.
1: Přesně. On je dole vlastně Ostraha, já už chtěl jít pro oběd a on říkal, nikam nepůjdete, děláte do jedný.
0: Jo,
1: takže oni nás nepustí z budovy a zároveň, když si objednáme jídlo, tak ten vrátnej to sní, on nám to prostě sem nepošle.
0: A u toho ještě švihnul bičem. No nic, pojďme na další songy. Linkin Park a ty budou pro Angeliku a Helen. K dnešní grilovačce bychom si chtěli nechat zahrát Linkiny, tak samozřejmě je připraveno a za pár minut budeme hrát taky Marka Ztraceného. Ahoj, děláme s maminkou obalovaný květák a je to teda pěkná piplačka. Tak nám k tomu prosím vás můžete zahrát Máru, ať to ubíhá o něco rychleji. Zdraví Izabelka, samozřejmě všechno připraveno. Marek tady bude za chvíli. Ze všeho nejdřív si dáváme ale Linkiny. No a stále posloucháte. Prostě letní speciál, který je tady pro vás až do konce neděle, to znamená ty největší letní hity za posledních 30 let. Tady je Summer Party a tady je Hit Radio. Yeah.

0: To je Marek Ztracený a jeho vlastní svět a my jsme Hit Radio a hrajeme vám k obědu, vy nám píšete, co máte tak nějak jako na chuti, co dneska připravujete, co máte na miníčku a tady někdo píše, prosím, prosím, oni mi tady jí jenom tekutý chleba. Jsme pochopili, to je pivo, ne?
1: To je pivo, ale tak tam jako zrovna u mě se neobstojí, já jsem totiž jeden z mála mužů podle mě v Česku, který nepije pivo.
0: Přátelé, neuvěřitelná situace, která se teď stala v Hit Radio, to je opravdu historický moment. Sešli se dva muži, kteří nepijí pivo.
1: Jakube, ty taky nepiješ pivo.
0: Když
1: je teda hodně výjimečné. Hodně.
0: Když je nutnost, tak jedno dám.
1: Já když je nutnost, tak dám jednoho loka.
0: Jo?
1: Abych se přesvědčil, že mi to opravdu prostě nějak Bůh jako neseslal, to znamení, že to pivo je pro mě.
0: Pamatuju si případ, a bylo to, to je takový interní humor teď, ale bylo to skutečně v restauraci, která tady naproti, jo, u nás v rádiu, dal jsem dvě.
1: Dvě?
0: A tamhle je takový parčík, a tam jsem zvracel.
1: Jo, takhle, já myslel, že tam si dal ještě to třetí.
0: Ne, tam, tam už jsem ležel.
1: Potom, ne, je to vlastně zvláštní, furt se ptám, jako co je se mnou špatně, protože většině lidí pivo chutná. Na druhou stranu mám trošku nadváhu, i tak říkám si, kdybych ještě do toho lemtal pivo, jako.
0: Ty jsi krásný by kluk, prosím tě. Nádherný.
1: Mám prostě ti taky teď říct, teda,
0: ne, to
1: ne, my jsme tady dva krásní lidé.
0: No dneska. Jo, ale Filip je hezčí. Tak, dáme si jednu klasiku, což je Kaoma a Lambada, když už máme tu summer party. Mám tady i vzkaz od Markéty, která by to velmi ráda slyšela. Mimochodem dneska na oběd má přesně nic. Takže Markéto, gratulujeme moc a přejeme dobrou chuť. No a za pár minut budeme hrát třeba taky poetiku každou vteřinou, aby se mi dobře dělal oběd, dělám buchtičky s krémem a předem moc děkuju Petr z Ostravy Vítkovic. No tak jo, připraveno jest a my pokračujeme. Tohle je Summer Party, tohle je Hit Radio. Přejeme skvělou sobotu těsně před polednem.

Nastav si na mobilu upozornění na 7:10. Jsou v tom peníze. Hodně peněz. Už brzy na Hit Radio. Something in the water made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world making me smile. Like your smile.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Grilování, procházky, to dnes může provázet vaši sobotu. Bude polojasno až oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami, ale večer bude na západě Čech oblačnosti přibývat, avšak bez deště. Nejvyšší teploty v Čechách až 26 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 28 stupňů.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio.
2: Jo, ty největší letní hity za posledních 30 let, samozřejmě s Kubou Urbanem, přeju vám krásné poledne. No a navážu na zprávy, byste náhodou chtěli napsat nějaký faxový přání, 800 937 937.

Alex Warren a jeho Ordinary. I to patří sem k nám na Summer Party v sobotu. Já jsem vybral jednu z těch písní, která jako formovala v roce 2004 jednu kapelu, která se potom jako stala poměrně dost slavnou. Ještě funguje vlastně do dnes ta kapela. Jestli se řekne Maroon 5, tak si myslím, že si vybavíte spoustu hitů, třeba Moves Like Jagger a tak dál. Ale kde to vlastně celý začalo, to je to nejzásadnější. Nevím, jestli si dobře vzpomínáte, ale v roce 2004 to nebyl, pravda, úplně první single Maroon 5, to vůbec ne, ale jednoznačně to byl největší hit. A potom se o kapele Maroon 5 začalo jako hodně mluvit. A mimochodem třeba na MTV News, nebo na MTV televizi, to jako běželo téměř furt. Dneska už MTV neexistuje, ale Maroon 5 jsou s námi stále. Takže v rámci naší Summer Party mám pro vás jako typicky letní, odlehčenou, příjemnou věc, která se jmenuje This Love, a tohle jsou Maroon 5. Za pár minut taky jeden velký hit současnosti, Golden a Hunter X. Hrajeme vám to nejlepší z letních hitů za posledních 30 let.

Anthrax a Golden, no a další hity vás čekají za chvíli. Jestli je něco hit, letní hit, který by na summer party nesměl chybět, tak je to hit spojený s legendárním tanečkem. Přiznám se, řeknu teď takovou věc, možná úplně poprvé do vysílání. Pamatuj si, jak kapela Las Ketchup vydala píseň Asereje. Už jenom to, jako značí, že jsem dost starý, ale spíš chci říct, že si tehdy pamatuju, že jsem se tím tanečkem snažil zapůsobit na jednu spolužačku. Takže jsem se ho naučil. Dokonce jsem ho i zatančil. Nevyšlo to.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Rádio, takhle hraje Hit Rádio. A stojí to za to, Nico Santos. Posloucháte Hit Rádio přímo v Summer Party. Za chvíli vám dám další velký letní hit. Ale ještě předtím docela dobré zprávy, které dorazily vlastně z téměř ukončené letní táborové sezóny. Překvapivě dobrá čísla. Každé léto totiž v Česku na tábor odjede přibližně 300 tisíc dětí, což si myslím, že je stále hezký. Jedním z trendů bývá právě to, proč vlastně děti jezdí rády na tábory a proč je tam rodiče posílejí, tak je ta možnost, že se děti na chvíli odpojí od mobilních telefonů a taky počítačů. Jo. To tam stále platí. Zajímavý jsou i ceny, prý klasický 14-denní nějaký nekomerční stanový tábor vychází na nějakých 5 tisíc korun, komerční pobytový tábory typicky třeba na 8 až 10 tisíc. Jo. Ale na jak dlouho? Vy jste poslali svoje dítě na tábor úplně bez telefonu. A když si pamatujete, jako kolik dní pro vás bylo tak jako optimální, když jste byli děti a vyrazili jste na tábor? Nebo možná ještě jako větší, zábavnější nostalgie? Co byla taková ta jako největší, chci říct, táborová prasárnička, kterou jste jako děti jedli, protože vám prostě chutnala? Mohl to být, hele, jako buřtíček hezky, chleba s paštikou, cokoliv z ešusu, že jo, čaj z várnice, no jo, to je všechno, to je ta vůně těch táborů. Takže na tábory se, přátelé, stále se jezdí do přírody a děti o to ku podivu mají dost velký zájem. Možná, že nějaký tábory právě teď končí, to znamená, že mají před sebou opravdu jako poslední dny a bude se balit a pak už se vyrazí do školy. No, bohužel, poslední prázdninový víkend. A tak u nás na Hit Rádiu máme absolutní summer party. Ty největší hudební letní hity za posledních 30 let. A když už jsme u těch letních hitů, nesmí chybět opravdu ovocná Passion Fruit. Tady jsou Passion Fruit a jejich Wonderland.

Oblíbené Hit Radio, vašeho nejlepšího parťáka nejenom na víkend, ale dnes se speciálním víkendovým programem, protože prázdniny už jsou téměř fuč, jo? Spějí do svého finále a tak my máme summer party, aby jsme ještě zaspomínali na největší letní hity posledních 30 let a mezi ně určitě patří i Michel Tillo. Tenhle kluk byl předurčený k úspěchu, jo? V 7 letech první hudební vystoupení, ve 12 letech byl dokonce frontman už první kapely, prostě má to v kůži. Ode mě všechno, Kuba Urban se loučí, užijte si zbytek léta! A budu se těšit zase někdy, ahoj!

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině s 13. hodinou je tady. V tuto chvíli nemáme hlášené žádné čerstvé nehody na našich silnicích. Počítejte jenom s čerstvou uzavírkou silnice v České Bělé na Havlíčkobrodsku. Tady se koná pouť a neprojedete tudy celý víkend. Tak šťastnou cestu, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde je u... Chytrá.

0: jen lehce foukat. V noci se ochladí na 14 až 11 stupňů, no a zítra nás čekají opět vyšší teploty 25 až 28 stupňů, polojasno, přeháňky pak jenom výjimečně.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
0: Další summer party plná těch největších letních pecek jenom pro vás je tady s posledním prázdninovým víkendem. Z éteru vás zdraví Ivana Grande, no a právě teď začíná dalších 60 letních minut. Tak zůstaňte s námi, zesilte hlasitost, ať vám nic neuteče.

Určitě jste poznali, právě nám dohrála Taylor Swift Fate of Ophelia, hodně melodická záležitost z jejího posledního alba. Já si tak jako říkám, kdy se dočkáme další desky, protože zrovna Taylor je v tomhletom směru hodně aktivní, hodně plodná, letos má za sebou navíc velkolepou svatbu, takže předpokládám, že právě tahleta událost bude motivací k sepsání dalších hitů. Necháme se každopádně překvapit, před námi je teďka spousta, ale opravdu spousta těch nejlepších a největších letních hitů, protože vám chceme tady na Hit Rádiu Vysočina zpříjemnit v rámci naší summer party ten konec letních prázdnin, konec srpna a taky samozřejmě blížící se začátek školního roku. Shakira, C-Block, Michael Gray, Imagine Dragons, Lou Bega, Coldplay, to je jenom takový stručný výběr z interpretů, na které se můžete v téhle hodině těšit. No a za chviličku pro vás budu mít pár kulturních tipů, co dneska můžete na Vysočině podniknout, tak si to nenechte ujít.

0: Imagine Dragons v 13 hodin 18 minut na Hit Rádiu Vysočina. Jedna z těch zamilovaných písniček, které se velice často objevují na svatbách. I já jsem od nich jednu na naší svatbě měla, protože zrovna Imagine Dragons jsou moje největší životní srdcovka, akorát teda to nebyla tahle ta skladba s názvem Next to Me, ale bylo to jejich Walking the Wire. Jestli neznáte, určitě si pusťte, ale třeba až někdy jindy, teď zůstaňte tady s námi, s Hit Rádiem Vysočina, protože už za pár minut pokračují naše letní hity v rámci Summer Party. Já vás zdravím do všech koutů Vysočiny, na koupaliště, na hrady, zámky, do kaváren i třeba právě na svatby a doufám, že si tu dnešní sobotu...
1: Hit Rádio, Hit Rádio,

0: co se děje na Vysočině.
1: Sobota je v plném proudu, po propršené noci svítí venku sluníčko, začíná odpoledne, takže předpokládám, že oběd už asi většinou máte za sebou. A tak tady pro vás mám ty slíbené tipy na aktivity pro dnešní den. Chtěla bych vás pozvat na 3 konkrétní události, jednu si speciálně nechám za chviličku, ale teďka pro vás mám aspoň tyhle 2, které by vám rozhodně neměly utíct. Jednou z nich je samozřejmě otevíračka hradu Kámen, který se dneškem zpřístupňuje veřejnosti po několikaleté rekonstrukci. Čekají tady na vás nové expozice, obnovené historické interiéry i moderní návštěvnické centrum s kavárnou, no a samozřejmě doprovodní program. A co je úplně nejvíc skvělý, že dneska je vstup zdarma. Pokud chcete spíš posedět, odpočinout si a mrknout třeba na nějaký zajímavý film, a třeba se rovnou u toho naladit na atmosféru blížícího se Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava, tak můžete přijít na film Minimum lásky, který se promítá v rámci živého kina na divadelním dvorku Horáckého divadla Jihlava dnes od 20 hodin a 30 minut.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina 8 minut po půl druhé. V Jihlavě na Masarykově náměstí se koná boží food fest. Takže ať už máte chuť na něco pořádného, protože tady najdete indonéskou, asijskou, jamajskou nebo třeba polskou kuchyni, kterou jsem mimochodem dneska zvolila já. A dala jsem si tradiční zapěkanku, která byla fantastická. A nebo byste si radši dali kavčo a něco sladkého k tomu, protože samozřejmě nechybí ani palačinky, donuty nebo churros. Tak tady jednoduše každý najde to svoje, co mu nejvíc chutná. Můžete si tady i posedět, odpočinout, poslechnout hudbu, protože doprovodný program odstartoval ve 13 hodin. Za mě ideální způsob, jak strávit tohleto slunečný sobotní odpoledne.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
5: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Vypadáš spokojeně, že by nová práce?
10: Ano, v nemocnici v Třebíči.
9: A co tě přesvědčilo?
10: Je to moderní nemocnice. Zdravotníci jsou srdcaři, vedení v pohodě, mám byt v novostavbě, je tam parkovací dům a mají výbornou kávu.
9: A nějaký další benefit?
10: Lékaři mohou dostat až 1 000 000 náborový příspěvek a sestry až 300 tisíc.
9: Tak to zní jako skvělý začátek.
10: Je to tak? Koukni na stránky nem.tr.cz.
9: Nemocnice Třebíč, tady to dává smysl.
11: Natři to! V Uni Hobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
12: Uni Hobby.
11: Rozumíme českým kutilům.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Jenom výjimečně se mohou objevit taky dešťové přehánky.
1: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Vysočina.
0: 14. hodina odstartovala, ze studia vás zdraví Ivana Grande a já už tady pro vás chystám nejenom další minuty vyplněné letními hity, ale taky nějaké to zajímavé povídání, ať vám ta sobota příjemně utíká. Tak hezké odpoledne s námi.

Deep Blue Something dohráli na Hit Rádiu Vysočina. Já vím, že se to asi neposlouchá úplně lehce, ale pravda je taková, že dneska máme sobotu 29. srpna a to znamená, že prázdniny se přiblížily ke konci. Už příští týden začne dětem škola, většina z nich se asi podle všeho úplně netěší, i když samozřejmě existuje i spousta výjimek, taky pochopitelně učitelům to už začne naplno. Nejvíc se paradoxně možná uleví rodičům, protože věřím tomu, že teď ty poslední dny se nesou hlavně ve znamení schánění všelijakých školních pomůcek, zajišťování kroužků, placení obědů, zkrátka toho všeho, co ke školnímu roku patří. Jedním z tipů, jak nestratit dobrou náladu a uchovat si v tomhle období pevný nervy, je údajně mít v záloze ještě nějakou tu dovolenou, což samozřejmě dává smysl, protože kdybyste věděli, že za měsíc pojedete třeba někam k moři, určitě by se vám teďka do nového školního roku nastupovalo jednodušeji. Tak to zvažte, jestli na to máte čas, energii a samozřejmě taky peníze. A pokud ne, tak si z toho určitě nic nedělejte, slibte si třeba na příští víkend nějaký ten malý výlet, ať se máte na co těšit, protože tam si určitě odpočinete, proberete ten svůj první týden a třeba nakonec zjistíte, že to až tak hrozný nebylo. Nám už se tady rozehrává Jubl a On The Beach, tady na Hit Rádiu Vysočina.

David Guetta a taky Sia v playlistu Hit Rádia Vysočina. Tento týden se zapsal černým písmem do srdcí nejenom Američanů a milovníků country, ale tak nějak celého světa, protože 25. srpna zemřela country legenda Dolly Parton. My jsme ji třeba s manželem zbožňovali, máme doma strašně moc desek.

0: info@hummel.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích?
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Kdo mulčuje, nepleje. Nyní v Unihobby mulčovací kůra Berto jen za 79 kaček při koupisetu tu 4 pytlů.
7: Unihobby.
6: Rozumíme českým kutilům a všechno máme i online.
8: Dukla, nástup. 5. září od 11 hodin se okolí horácké arény promění v rodinnou zónu a vojenskou základnu. Dynamické ukázky vojáků, vojenská technika, program pro celou rodinu. V 16 hodin armádní exibice s legendami a osobnostmi Dukly. Startujeme 70. sezónu. 5. září v Jihlavě. Dukla, nástup.
2: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.
9: Hit Radio.

kapela hodiny 2:30 na Hit Rádiu Vysočina. Mě před malou chvilkou kamarád poslal na Messengeru video, je to vlastně záznam nehody elektrické koloběžky, jedou na ní dvě, asi předpokládám slečny, co tak vidím takhle z dálky, jedou rychle a trošičku tu jízdu nezvládnou, takže obě skončí po dost nepříjemným pádu na zemi. Mě to teda připomnělo jednu událost, co se mi teďka nedávno stala, jsou to, myslím, asi 3 nebo 4 dny, co jsem šla takhle normálně po chodníku do práce, tak jako každý ráno, v uších sluchátka, hudba a najednou se o mě něco otřelo, jakože o loket, jo? A kolem mě profrčel koloběžkář, bez helmy, bez chráničů, beze všeho, prostě si to tam tak jako drandil a ještě mi nejspíš podle všeho vynadal, což jsem teda přes ty sluchátka neslyšela, ale vlastně doteď nevím, za co přesně mi vynadal, protože jsem se držela normálně vpravo při chůzi a tak trošičku si myslím, že koloběžky na chodník úplně nepatří, i když tyhle ty pravidla zas tak dopodrobna nastudovaný nemám. No co tím chci říct je, abyste na sebe všichni dávali pozor, ať už jdete pěšky nebo na něčem jedete a chovali se k sobě na cestách ohleduplně, protože je nás tady prostě hodně a musíme se vejít všichni. A ty helmy prosím vás taky neberte na lehkou váhu, jo, protože fakt to není sranda takovýhle pád z koloběžky a může vám to zachránit život, což není zas tak málo.

0: BB Rexa, taky Faithless, 14 hodin 40 minut, vy ladíte Hit Radio Vysočina a celý tento víkend pro vás máme Summer Party, což znamená, že vám servírujeme ty nejlepší a nejoblíbenější letní hity. Za pár minut tady bude Travie McCoy, DJ Bobo nebo taky MC Hammer, takže slušná sestavička v našem playlistu. Hezké odpoledne s námi, užívejte sobotu a zůstaňte naladěni na vlnách Hit Radia Vysočina. Hit Radio.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Tušky, sešity, penály a nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
6: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
5: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz.
8: chytrehlavydojihlavy.cz. Natři to v Unihobby bílý malířský nátěr Bela 15 kg plus 15 kg gratis jen za 499 korun. Opakuji, 30 kg za necelé 5 kg.
9: Unihobby.
8: Rozumíme českým kutilům.
10: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
11: Dopřejte si výjimečný zážitek v srdci Vysočiny a vaše sny o odpočinku se stanou skutečností.
12: Thajské masáže v oáze klidu jsou oslavou smyslových zážitků.
11: Začneme očistnou koupelí nohou.
12: Následuje relaxační masáž.
11: A na závěr si dopřejete čajový rituál.
12: Navštivte oázu klidu ve Žďáru nad Sázavou. Nebo
11: darujte radost zakoupením dárkových poukazů na oaza-klidu.cz.
13: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.
16: You can't touch this. You can't touch this.

0: Dohrává Travis McCoy, ještě dva interpreti jsou před námi, Miles Smith a taky DJ Bobo, a potom už si dáme zprávy v celou, tak si je nenechte ujít.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tu opět pro vás a hlásíte nám hned dvě policejní hlídky. Jednu na Loudilce.
1: Ahoj řidiči, v obci Loudilka z Velkého Beranova směrem na Kamenici, radar Jiří, jděte pomalu, je tam 70, čau.
0: A jednu v Kamenici.
1: Ahoj řidiči, hned další policejní hlídka v obci Kamenice, pozor na to, čau, mějte se, ahoj.
0: Moc děkujeme za vaše zprávy, všem řidičům přeju šťastnou cestu a na zmíněných místech raději nohu z plynu a opatrně. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: 15 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku přibývá přestupků z drony. Řada jejich vlastníků se totiž nezabývá tím, že provoz bezpilotních strojů má svá pravidla. Nejčastějšími hříšníky jsou neregistrovaní, tedy amatérští uživatelé bezpilotních systémů. Mnohdy totiž ani netuší, že jsou například v bezletové zóně. Cestující se musí připravit na konec letních prázdninových jízdních řádů. V některých krajích přešli dopravci na běžný provoz už 28. srpna. Jinde změny startují až s prvním zářijovým dnem. Změny se týkají regionálních i celostátních vlakových spojů. Vrací se taky některé školní spoje. Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je dvojnásobnou maminkou. Někdejší vítězka světového poháru a mistryně světa přivedla na svět druhou dceru. Radostnou novinou se trojnásobná olympijská medailistka pochlubila na sociálních sítích. Fotbalová šanceliga dnes pokračuje třemi zápasy šestého kola. Od pěti hrají Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od osmi pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
4: Dnešní předpověď pro Vysočinu hlásí polojasno a teploty maximálně 24 stupňů. V noci se ochladí na 14 až minimálně 11 stupňů, no a zítra se můžete těšit opět na letní teploty 25 až 28 stupňů a polojasno. Jenom výjimečně se mohou vyskytnout dešťové přehánky.
1: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
4: 15. hodina před námi, opět nebudou chybět hity, které vás roztancují a ještě jednou naladí na letní vlnu, která snad tímto víkendem nekončí. Ivana Grande s vámi, já vám přeju nádherné a pohodové odpoledne s Hit Rádiem Vysočina.

10 minut po 15. hodině na Hit Rádiu Vysočina dohráli Miraj a Eva Farná a skladba Vzpomeneš si. Schválně, jestli vy si ještě vzpomenete na začátek letošního léta. Já mám trošičku pocit, že letos jsme sledováním předpovědí počasí strávili víc času než obvykle. Nejdřív jsme pořád čekali, kdy přijde konečně to krásný, slunečný, teplý léto, potom nás zase zasáhly šílený vedra, to jsme zase koukali, kdy už to konečně skončí. No a teď je to taková kombinace obojího. Ještě tak trochu chceme pořádné léto, ale zase už ne čtyřicítky, takže čekáme, čím nás překvapí následující dny. Známe už teda i předpověď na září, ale je potřeba ji brát s rezervou, protože počasí se samozřejmě rychle vyvíjí a mění. Nicméně, pokud by vás zajímalo, jak to podle meteorologů zatím ve výhledu na příští měsíc vypadá, tak extrémní teploty nás naštěstí nečekají, bude tak nějak průměrně příjemně, ale taky bude sucho. Ubude totiž srážek, takže je to vlastně špatná zpráva pro houbaře. Houbařská sezóna by zatím začít neměla. Ale jak říkám, třeba se předpovědi mýlí a my už za 2 týdny budeme z lesa nosit plné koše. No, kežby, taková houbová omáčka, jo, to bych si dala. Sui.

0: Brian Adams, kdo by tohohle kluka s kytarou nemiloval? V každém věku pohledný, talentovaný, skromný a k tomu ještě tahle skladba, která už svým názvem patří k létu. Summer of 69, i ta byla součástí našeho letního playlistu. Summer Party Hit Rádia Vysočina pokračuje a dneškem nekončí, užít si ji můžete i zítra. No a ani v následujících minutách o skvělou hudbu nepřijdete, čekají tu na vás například zpěvačka Ray, taky Calvin Harris nebo legendární Genesis. Už za malou chvilku.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Vysočina dohrála Genesis, dnes už neexistující kapela, v níž vystupoval i Phil Collins. Ten teda ještě naštěstí pořád existuje. Máme 15 hodin 32 minut a mě to prostě nedá, já si tady musím zavzpomínat na akci z minulé soboty, protože mě pořád tak jako strašně hřeje u srdce, že jsem toho byla součástí a neskutečně jsem si to užila. Mluvím samozřejmě o Guláš Festu, který se každoročně koná ve Velké Bíteši a já mám teda tu čest, že jsem už po čtvrté mohla zasednout v porotě, což zahrnovalo ochutnat všechny ty guláše od soutěžních týmů a vybrat ten nejlepší. Je to strašně super, pokud máte rádi guláš a trochu těm chutím rozumíte, tak jestli vám někdy někdo tuhle tu pozici nabídne, jděte do toho. Je to strašná sranda, i když někdy je to teda nevděčný úkol, pokud se vám sejde hned několik šikovných kuchařů. Takže my jsme rozhodli, rozdali jsme medaile, poháry, tehdy tomu tady předcházela taková malá událost tady u nás ve vysílání, kdy vlastně můj kolega a manžel Mára Grande pojmenoval jeden z týmů jako hasiči Petráveč a oni jsou to gulášníci Petráveč, takže my jsme klukům gulášníkům vlastně přisoudili ještě další úlohu. Věřím ale, že se nezlobí, že se neurazili, protože i letos se v našem hlasování umístili první, takže měli a snad ještě pořád mají důvod k radosti. Příští rok, zase takhle koncem srpna, vás teda srdečně zvu do Velké Bíteše na další ročník, který se, pevně věřím, bude konat a bude zase o kousek lepší.

0: sprostá pohodovka, slyšeli jste Pokáče a skladbu s názvem Solitaire. Jestli patříte k fanouškům filmového Jamese Bonda, určitě vás potěší, že se připravuje nový film. A tak už se samozřejmě hojně spekuluje, kdo bude tím novým hlavním hrdinou. Tím odvážným agentem, kterému ženy padají k nohám. Jamese Bonda už si v minulosti zahráli takové legendy jako Sean Connery, Pierce Brosnan nebo Daniel Craig. Teď je zase na čase vybrat novou, mladší tvář. Žhavým adeptem na tuhletu roli je britský herec Callum Turner. To je ten, který nedávno bojal za manželku krásnou zpěvačku Dua Lipa. Za mě osobně skvělá volba, protože tenhle ten chlápek rozhodně má něco do sebe a má v sobě i takový to správný britský gentlemanství, který by James Bond měl mít. Uvažuje se ale taky o Henrym Cavillovi, údajně jednom z nejkrásnějších mužů světa. Ten si zahrál třeba Zaklínače ve slavném seriálu, nebo taky Aaron Taylor Johnson. Tak já si jako při téhle příležitosti říkám, jestli máme třeba i u nás, v tom našem českým rybníčku, nějakého herce, kterýmu by tahle ta role slušela. Pojďme se nad tím společně zamyslet, jo? A jestli máte nějaký tip, ať už je to mladší nebo starší herec, klidně mi pošlete zprávu nebo hlasovku na náš WhatsApp na číslo 725 44 38 37.
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Hit Radio. Hit Radio.

překvapí zpráva, že chilská poušť Atacama zezelenala. Jo, poušť. Poušť, která by měla být zasypaná jenom pískem, se prostě mění před očima. Je to vidět údajně i z vesmíru a roste tady nová vegetace. Doufejme teda jenom, že se nám to na té planetě tak nějak jako neobrací a neznamená to, že když je poušť zelená, takže ta naše krásná zelená republika bude brzo jenom poušť. Sice to tak chviličku letos v létě vypadalo, ale doufejme, že tohleto, o čem tady teďka mluvím, je už jenom taková moje extrémní představa, která se nenaplní. Zůstaňte s námi, zítra Rádiem Vysočina, já vám za chviličku pošlu Damianu Davida, ještě předtím ale skvělá skladba Moving to the Sun a potom už slíbené zprávy.

Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tu opět pro vás a v tuhle chvíli mám dobrou zprávu pro všechny řidiče. Nejsou hlášeny žádné čerstvé nehody ani jiné překážky v provozu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 16 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Už v úterý je tady nový školní rok. Do lavic v něm podle odhadů ministerstva školství poprvé usedne asi 115 tisíc prvňáčků. Přinese i legislativní změny. Například omezení možnosti opakovat první ročník základní školy nebo zavedení asistentů pedagoga v prvních třídách s alespoň 15 dětmi. Školní jídelny budou moci i v tomto roce vařit podle starých pravidel. Severoatlantická aliance je schopná okamžitě a účinně bránit své území v případě například ruského vojenského útoku. Uvedl to český velvyslanec při NATO David Konecký.
2: V alianci existuje takový jednoduchý slogan, který říká, aliance bude bránit každý milimetr aliančního území, ale nemá zájem ani o milimetr cizího území. No to je jako velmi podstatná věc, která když se podíváte na Ukrajině, tak to je jako dost podstatný rozdíl oproti například chování Ruska.
1: Rozsáhlý konflikt mezi NATO a Ruskem v příštích letech Konecký nepředpokládá. Podmínkou je podle něj ale další posilování aliančního odstrašení. V Nizozemsku varují před nebezpečnými tabletami extáze ve tvaru hlavy Donalda Trumpa. Tablety obsahují vysokou koncentraci látky parametoxymetamfetamin a mohou být životu nebezpečné. Několik těchto tablet bylo zachyceno v testovacích centrech. Závěrečný Grand Slam sezóny US Open rozehraje v neděli 5 českých tenistů. Na Grand Slamu, třetím největším kurtu areálu Flushing Meadows, se představí Jiří Lehečka. Úvodní den turnaje nastoupí také Barbora Krejčí, Vít Kopřiva, Tomáš Macháč a Karolína Plíšková.
3: Pojďme se teď společně podívat na předpověď počasí pro dnešní i zítřejší den. Dneska na Vysočině bude převážně polojasno a teploty by v maximech neměly překročit 24 stupňů. V noci bude chladněji, 14 až minimálně 11 stupňů, no a zítra nás čeká letní neděle 25 až 28 stupňů a polojasno. Déšť by se mohl na některých místech objevit jenom výjimečně a když už, tak jenom krátce.
0: Právě teď startuje dalších 60 minut Summer Party. Hit Radio Vysočina.
3: Ze studia Hit Radio Vysočina vás zdraví Ivana Grande. 16. hodina je tady. Summer Party Hit Radio Vysočina pokračuje v plné síle a ani v této hodině vás neochudíme o ty nejlepší letní hity. Díky, že jste s námi. Posílám pozdravy do všech koutů Vysočiny. Hit Radio.

11 minut po 16. hodině s kapelou Krištof a taky Dominik Aládžia. Nám se tady do studia Hitrádia Vysočina zrovna obrátilo sluníčko, takže jak tady sedím, svítí přímo na mě, vyloženě do obličeje, takže trošičku na ty počítače a vysílací pult občas mžourám, ale mluvím o tom hlavně proto, že je mi díky tomu vlastně pořádný teplo. Oproti třeba dnešnímu ránu, kdy jsem vyrazila s kamarádkou na ten jihlavský Food Fest a bylo teda skoro až chladno. A tak mě napadá, že možná by v tuhle chvíli nebylo na škodu sejít dneska večer ještě někam schladit. Samozřejmě můžete zajít někam na drink s ledem, ale takovým tím ochlazovacím místem může být třeba i kino. Jihlavský Cinestar teďka nabízí hnedka několik zajímavých filmů, na které můžete zajít, například romantickou komedii Dokonalý den, kde si hlavní role náhodně potkávající se dvojice střihly Vladimír Polívka a Kateřina Marie Fialová. Letos taky musíme připomenout, slavíme 25. výročí od prvního dílu Harryho Pottera a tak se Kámen mudrců vrací na plátna kin pro pořádně magický zážitek. Akční film Zhlížet ke hvězdám o mladém pilotovi v postapokalyptickém světě určitě nadchne všechny fanoušky sci-fi thrillerů. No a vy, co milujete Marvel, nesmíte vynechat nový díl Spidermana s názvem Zbrusu nový den. Vybírat tedy je z čeho, no a vy ostatní, co zůstáváte s námi, Hitrádiem Vysočina, si můžete už za chviličku zesílit rádio, protože playlist plný letních hitů samozřejmě pokračuje.

0: Shake It Off a Taylor Swift. I tahle ta skladba byla svýho času velkým hitem na každý nejenom letní akci. Tam se to hrálo ve velkým, hraje se to dodnes, třeba právě tady u nás na Hit Rádiu Vysočina. A jelikož Summer Party s naším rádiem nekončí, už za chviličku vám můžu slíbit oblíbený a osvědčený interprety, jako jsou Westlife, Jennifer Lopez, Pink nebo taky Ricky Martin. Tak zůstaňte s námi. Hit Radio.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Westlife s další nádhernou letní hitovkou jsou za námi. Pokud ještě nevíte, co budete zítra dělat, malý tip bych tady pro vás měla. Je úplně jedno, jestli máte děti nebo nemáte, tuhle tu akci si můžete užít všichni bez rozdílu věku i pohlaví. Na Českém mlýně v Jihlavě se totiž bude konat tradiční jihlavská sportovní neděle, a to zítra od 9 do 13 hodin. Jak už název napovídá, představí se tady spousta sportovních klubů, takže si můžete na místě všechno vyzkoušet, třeba i najít nějaký nový koníček a kroužek pro svoje potomky. Míčové hry, bojové sporty, vodní sporty, zkrátka od všeho něco. Kromě toho je ale připravený i bohatý doprovodný program v podobě různých her, bude taky malování na obličej a spousty dalšího. Takže ještě jednou zopakuju, zítra od 9 do 13 hodin na jihlavském Českém mlýně, tam se na vás budou holky z města i zástupci jednotlivých sportů moc těšit. Ladíte Hit Rádio Vysočina krátce po půl páté.

and John, i tahle ta skladba patřila do našeho speciálního playlistu, protože celý víkend pro vás tady na Hit Rádiu Vysočina máme Summer Party. Servírujeme vám ty nejlepší hity, abyste si ještě užili ten závěr léta. No a nejinak tomu bude i v další hodině. Po 17. pro vás totiž budu mít hned několik skvělých hudebních záležitostí. Například tuhle. Madonna Holiday, tím to ale nekončí, dáme si totiž i YouTube. No a nebo třeba jedinečnou Zaru Larsson. Tak zůstaňte zítra Rádiem Vysočina i nadále, ať vám nic z toho neuteče.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině nebude chybět ani se 17. hodinou. Opatrní buďte v okřížkách ve směru od Zašovic. Tady policie vyšetřuje střet osobního auta s motorkou. Tak v pořádku dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 17 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. I po půl roce vlády Andreje Babiše pokračují změny ve vedoucích pozicích státních podniků. Z čela státních firem a organizací mizí dosavadní šéfové. Tento týden skončil generální ředitel Českých drah Michal Krapinec, vystřídá ho Lenka Hamplová bez výběrového řízení. Celkem skončilo už přes 30 ředitelů, píší to Novinky.cz. Na Islandu dneska v 11 hodin dopoledne začalo referendum o obnově přístupových jednání o vstupu země do Evropské unie. Průzkumy ukazují, že těsná většina Islandianů je proti obnově přístupových rozhovorů. Severská země je zakládajícím členem NATO a už je součástí jednotného evropského trhu a schengenské zóny volného pohybu. Ničivá povodeň v severním Nepálu už má přes 600 obětí. Téměř 3000 lidí je navíc stále pohřešováno. Podle agentury AP jsou mezi pohřešovanými také stovky cizinců, kteří se v oblasti nacházeli kvůli práci, horským túrám nebo pouti na posvátný vrchol. Fotbalová šance liga dneska pokračuje třemi zápasy šestého kola. Právě teď začínají hrát Pardubice s Artisem Brno a Zbrojovka Brno se Zlínem. Večer od 8 pak Baník Ostrava doma přivítá Sigmu Olomouc. Původně plánovaný zápas Bohemians s Mladou Boleslaví byl odložen.
2: A ještě jednou se dneska společně podíváme na počasí. Dnešní noc hlásí ochlazení na 14 až minimálně 11 stupňů. Neděle ale bude teplá, 25 až 28 stupňů v maximech, k tomu polojasno a jenom místy drobné dešťové přehánky.
0: Posloucháš Summer Party Hit Radio. Summer Party Hit Radio.
2: Startuje poslední společná hodina na Hit Rádiu Vysočina. S vámi ještě stále Ivana Grande. Všichni vás zdravím a doufám, že si užíváte sobotu plnými doušky. Za chviličku pokračujeme v našem Summer Party letním playlistu. Tak hezké odpoledne s námi.

17 hodin 11 minut k tomu, přesně jak zpívají YouTube v téhle skladbě. Dneska je fakt krásný den. Co nám vlastně chybí? Hele, jo, sluníčko svítí, teplo je tak akorát, ještě půlka víkendu je před námi, zkrátka pohodička. Tak doufám, že i vy se máte skvěle, ať už děláte cokoliv. Zdravím vás, všechny naše posluchače domů, do auta, na vaše zahrádky nebo třeba i do práce. Nebojte se, nejste v tom sami, taky vlastně pracuju. A večer si to třeba společně vynahradíme nějakou příjemnější aktivitou. Já to mám dneska po vysílání jasný, za mnou by měla přijet kamarádka, jedeme společně obstarat nějaký povinnosti, takže doufám, že cestou autem určitě probereme všechny ty naše holčičí, veledůležitý starosti. To se občas zkrátka musí. No a potom se uvidí, co s načatým večerem. Tak užívejte sobotní odpoledne, no a já už vám teďka posílám Alexe Borena s dalším hitem.

David Guetta, taky BB Rexa dohráli na Hitrádiu Vysočina. Tohle je naše summer party, víkendové letní hity. Právě teď máme 17 hodin, 17 minut. No a když s námi zůstanete i v příštích minutách, čekají na vás interpreti jako Miley Cyrus, King Africa, Zara Larsson nebo jeden těžce letní osvědčený hit v podání Johna Travolty a Olivia Newton-John. Tak za malou chvilku je tady máte.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli.

Co by to bylo za summer party bez tohohle zásadního letního hitu King Africa La Bomba? Já už teda odpočítávám den za dnem, co nám zbývají do dovolené. My to totiž máme doma od začátku nastavený tak, že nejradši odjíždíme, když v práci začíná ten největší blázinec. Takže většinou po novém roce a potom po skončení letních prázdnin. Věřte mi, je to fakt skvělý lék na nervy, takže doporučuju. Máte před sebou ještě taky dovolenou, nebo už jste si letos všechnu vyčerpali a tak aspoň vzpomínáte na ty krásné dny? Ono, to vyjíždění na dovolenou v září se vyplatí z mnoha důvodů. Jedním z nich jsou třeba všeobecně nižší ceny v turistických destinacích, za ubytování, za jídlo, za zážitky, ale taky samozřejmě je všude logicky menší počet lidí než v létě. Co je zase na druhou stranu třeba nevýhoda, to je to, že spousta míst už je zavřená, nepodíváte se do některých památkových objektů, taky často nejezdí lanovky, pokud třeba vyrážíte někam na horské túry. Takže i s tímhle je potřeba dopředu počítat. Pokud je ještě dovolená před vámi, tak si každopádně pořádně užijte. Naše vysílání pokračuje, právě teď vám na Hit Rádiu Vysočina posílám Royal Gigolos.

Zara Larsson dohrála 7 minut po půl šesté. Jestli je vám smutno z toho, že končí letní prázdniny, tak třeba vás potěší, že další prázdniny jsou v dohledu. A jsou to samozřejmě ty podzimní, které letos vychází na čtvrtek 29. a pátek 30. října. No a potom nás samozřejmě čekají Vánoce, v novém roce pololetní prázdniny 29. ledna a potom už jarní prázdniny. Hele, nebojte se, jo, ono to uteče jak voda, jako vždycky, za chviličku budeme mít zase léto. No a za pár minut tady na Hit Rádiu Vysočina bude taky léto, Olivia Newton-John, John Travolta a jejich Summer Nights, na to si určitě musíte počkat.

0: Na Hit Rádiu Vysočina dohráli Lost Frequencies. 18. hodina se přiblížila. Pro nás to znamená, že se budeme loučit. Společně se uslyšíme zase za týden, v sobotu od 13 hodin. Ivana Grande se loučí, užijte si zbytek víkendu, mějte se krásně a ahoj.
1: Give me a C. C. Give me a O.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.

0: zase lítáš v oblacích?
1: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
1: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
1: Více o akci na
3: firma na zážitky
1: CZ.
4: Když život prudce zastaví.
5: Zase jsem ji našel v tramvaji.
6: A vy jste všichni rodina?
5: To nejsme.
4: Vždy je dobré mít se koho chytit.
5: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
4: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
7: Těšíš se na víkend?
8: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
7: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
9: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
8: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
9: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
10: Hustákovycesty.cz.
11: Hit Radio. Hit Radio.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Vysočina.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Kolik káv vypijete denně? 3, 5, 8? Ale i kdyby jen jednu, tak to už stojí za pořádnou kvalitu. Vyzkoušejte naší čerstvě praženou kávu Coffee Limit. Pražíme ji tady v Posázaví tak, aby byl každý šálek zážitkem.
2: Coffee Limit. Tak dáte si kafe, dejte si Coffee Limit a posuňte své limity každý den. Objednávejte na kávuj.cz. Coffee Limit.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Nicki Minaj.
6: Hey, this is John Legend.
7: Hey, it's Taylor Swift.
2: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.